0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

Moje dielo je odrazom. Jedným z nespočetných odrazov toho, čo robím, píšem, myslím. Každá z mojich malieb je len časticou mojej kozmogónie.

0: Keď Dalího v tlači osočovali, že je blázon, prihlásil sa k citátu z Unamúna.
1: Som najmenší blázon na svete, pretože si svoje bláznovstvo uvedomujem.
2: V Rádiu Litera sa skončilo pásmo Viery Weidlerovej Surrealizmus, to som ja. Redakcia Emil Benčík. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Olivia Binderová, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Jana Bárdošová, Miroslav Trnavský, Julius Paluš, Julius Vašek, Ján Klimo, Mária Dacejová a Nataša Grefingerová Kulíšková. Zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

Nie je to len kuriozita, ide o zásadný problém, pretože jedna časť historikov predpokladala, že mezolitickí lovci sa premenili na roľníkov, keď sa naučili hospodáriť, krotiť zvieratá, pestovať obilniny, ktoré im ktosi priniesol, alebo si ich sami vyšľachtili z divých rastlín. Podľa iných historikov sú lovci slepou uličkou, vyhnuli a roľníci začali celkom novú kapitolu. Nevylučujú ani takú možnosť, že po svojom príchode lovcov jednoducho vyvraždili, a to buď priamo zbraňou, alebo nepriamo tým, že ich vytlačili do nehostinných končín bez šancí na prežitie. Za možné sa však považuje aj to, že vedľa seba žili a azda aj spolu obchodovali. Jedni ponúkali obilie a tí druhí meso a kožušiny. Ale nie je vylúčené ani to, že o sebe vôbec nevedeli. Napríklad v českých krajinách, kde výskum mezolitu značne pokročil, sa počet lovcov odhaduje ledva na niekoľko tisíc. Žili tam, kde lovná zver, v horách, v lužných lesoch, močarinách. Roľníci potrebovali celkom inú pôdu, úrodnú, vhodnú na obrábanie. Preto sa s lovcami takmer nestretávali a zrejme si ani nezavadzali. Taká predstava sa dočkala aj umeleckého stvárnenia. Jeho autorom je starší český amatérsky archeológ a spisovateľ Eduard Štorch, ktorý do úst sivého vlka, staršinu roľníckeho rodu vlkov, vložil toto rozprávanie. Vypočujme si ho v už trochu archaickej češtine, ktorá mierne naivnému rozprávaniu dodáva pôvab. V tamtech lesích se ukrývají lesní lidé. Sú tu odpradávna, dříve než my. Vím to z vypravování starců. Bojí se nás a zlobí se na nás, že sme im vzali jejich nejlepší země. Ale jinak sú hodní, vděční, trpěliví. Teď je ich už málo, ale pamatují se, že někdy v zimě sme slýchali z lesa žalostné volání. To sme již věděli, že lesní lidé mají hlad. I dávali sme im na pařezi jídlo, chléb a maso. Lesní lidé byli schováni a když sme odešli, vzali si pokrmy. Za to nám nikdy nekradli deti, ktoré se zatoulali. Ale kde lesní lidé prosili nadarmo, kde im nedali pokrm a ešte je honili se psi, tam byli lesní lidé zlí a deti brali. Chytají také mladé dívky a berou si je za ženy. Utečeli jim některá, roztrhají jí dítě. Lesní lidé nosí tlusté sukovité hole, chodí hubkem. Jejich ženy si stále prospěvují. Tito lidé spí v křoví nebo v dírách a v jeskyních. V lese honí zvěř a hrozně houkají. Nemají oděv, jen v zimě se zabalují do koží. Jsou nazí, jenom šňůrku mají kolem beder. Kožené šňůrky si navzájem dávají ženich a nevěsta. Tímto dárkem opásávají jeden druhého a už jsou svoji. Mluví podivnou řečí, nikdo jim nerozumí, jedí všechno. Oheň znají, rostliny, kořínky a plané ovoce jí dají obyčejně za syrova. Jedí kance, veverky, netopíry, ptáky, ryby, buď čerstvé, nebo uzené, sušené, opékané. Nesolí ničím.

Krásná Liduška v lesíček nesla na ruce košíček, vyšla maliny bráti. Kde jen maliny zazřela, dál se po hoře pouštěla, nikde nestala státi. Co ti ranilo srdečko, snad tě spálilo slunečko, že se duše tak trápí? Nač ti medle ten deštíček, líčka slzami skrápí? Jak bych nelkala slavíčku, což mi do malin v košíčku, nejsou maliny zlaté. Přenes mě za vody, tam jsou na břehu jahody, to jsou jahody zlaté. Nechoď, paničko, přes vody, lesoň varuje jahody. Nechoď, paničko, nahá, nech ty blízkavé jahůdky. Špatné to lahůdky, cena jejich je drahá.

dahem dálím. Průvan vane, chladem náhlým. Táhne vane, profukuje. Někdo kašle, posmrkuje.

0: Dobré ráno, Amálka.
1: Dobré ráno.
0: Ako si sa vyspala?
1: Ďakujem, dobre. Prečo sa pýtaš?
0: Zo slušnosti.
1: Ach tak, zo slušnosti. Nuž, výborne som sa vyspala. Večer ma čakalo v posteli milé prekvapenie. Keď som totiž odkryla deku, jemne to na mňa zasičalo, zatrepotalo dvojklanným jazyčkom a zavrelo zlaté očka pekne z dola hore. Ako roletu na obchode.
2: Čo to bolo?
1: Preca ten had, čo si mi ho tak pekne podstlal?
2: Ja? Ako to, že ja? A nebála si sa?
1: Na tom preca nezáleží. Vedela som, že stojíš za dverami a čakáš, až budem kričať.
2: Ja?
1: Tak som povedala hadovi. Ja ti neublížim, ty mne neublížiš. Ja nezakričím a ty tiež nie. A bolo. Pokazili sme ti zábavu.
2: Babské táraniny.

0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

Moje dielo je odrazom. Jedným z nespočetných odrazov toho, čo robím, píšem, myslím. Každá z mojich malieb je len časticou mojej kozmogónie.

0: Keď Dalího v tlači osočovali, že je blázon, prihlásil sa k citátu z Unamúna.
1: Som najmenší blázon na svete, pretože si svoje bláznovstvo uvedomujem.
2: V Rádiu Litera sa skončilo pásmo Viery Weidlerovej Surrealizmus, to som ja. Redakcia Emil Benčík. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Olivia Binderová, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Jana Bárdošová, Miroslav Trnavský, Julius Paluš, Julius Vašek, Ján Klimo, Mária Dacejová a Nataša Grefingerová Kulíšková. Zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

Krásná Liduška v lesíček nesla na ruce košíček, vyšla maliny bráti. Kde jen maliny zazřela, dál se po hoře pouštěla, nikde nestala státi. Co ti ranilo srdečko, snad tě spálilo slunečko, že se duše tak trápí? Nač ti medle ten deštíček, líčka slzami skrápí? Jak bych nelkala slavíčku, což mi do malin v košíčku, nejsou maliny zlaté. Přenes mě za vody, tam jsou na břehu jahody, to jsou jahody zlaté. Nechoď, paničko, přes vody, lesoň varuje jahody. Nechoď, paničko, nahá, nech ty blízkavé jahůdky. Špatné to lahůdky, cena jejich je drahá.

0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.